0: i cvičení lidé.
1: A maškary kynou vstříc divnému sněmu, zní do ticha hlasy, jež slyšet je všude. Až soudné dny minou, že konec je všemu, jen na věčné časy, že maso pust bude.

0: Můj spánek křeští postřekák jak hysterická žena a umíráček by je dál jak motiv z Beethovena. Mé tiché bdění omdlívá jak žena při lásce. Ach, usmírá, však pádí dál ve zlaté ohlávce. Do karmínových prérií, do země lotofagů, do korálové zahrady, do prostředia magů.
1: Nacht schwärmte ihren Bienentau aufs Obst der Gärten aus, schuf aus dem Kathedralengold sich einen Türmchenstrauß. Die Sterne schlugen tropisch ein wie Totenbettsoprane. Nacht, trommelloser Sargumzug. Nacht, tote Karawane.

nevlídná hodina. Nejdřív se šeří v údolích po jezeří. Víš? Temnotou kůlen, rzí a prachem. Nástroje předků scházejí. Zvětšnělá vlhkost děsí se světla. Démoni tou branou vcházejí. Ránový větví konce lan. Krumpáče, kotvy, skládky a lomy. Studený brázdy pod vratkou várkou. Thank you.